0: postavou se odehrála pořádná šaráda, když strážníci vyrazili k nahlášené mrtvole v lese, aby nakonec zjistili, že šlo jen o bezhlavou silikonovou panu ze sex shopu. Zloději ji zjevně ukradli od baráku, ale obsah je asi neuspokojil, tak ji tam prostě vyhodili co s takovou gumovou pičou bez hlavy, že jo. Případem se sice netýkala vražda, ale spíš jen lidské choutky a trocha té menší krádeže.
1: Kultura.
0: Vypadá to, že v Česku frčí pořádný digitální orgie, skoro třetina národa si vesele posílá lechtivé zprávy, fotečky a videjka, nejvíc si to užívají ti mezi 18 a 29. Prý je to běžná součást intimních vztahů, ale bacha na to, občas to sklouzne i k nechutnému nátlaku nebo nechtěným dickpicům. Takže si dávejte bacha, komu svěřujete svůj digitální údel, ať vás pak nesere, že to ví celý internet.
1: Sport.
0: Tak to by jeden zvracel, co se děje na některých letních sportovištích po naší krásné zemi. Zatímco chlapi potí krev za každý gól, některé jejich drahé polovičky se tam předhánějí v tom, která má menší plavky nebo sexy kraťásky. No co, aspoň ti chudáci u piva mají na co koukat, když už ten výkon na hřišti stojí za hovno.
1: Doprava.
0: Zasraná silnice v Kaplici zažila pořádnej cirkus, když si jeden borec udělal z Volhy demoliční kouly, smetl pár zaparkovaných aut a ještě se u toho zvlád zlískat jak hovadon nad 2 promile, to už je slušnej výkon, kretém. Místo domů se tak valil do nemocnice a možná i do lochu.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Venku je dneska fakt hnusně, prší a bude kosa jak cip, teploty přes den sotva vylezou na nějakých 10 až 15 stupňů a v noci to spadne k nule, takže si vaše drahé polovičky budou moct na zmrzlých koulích udělat bobule štěstí. No a zítra to nebude o moc lepší, zase ten zasranej déšť a teploty tak maximálně kolem 13, takže si ten váš mokrej víkend fakt užijte, vyhovada.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla čtvrtá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 4 hodiny ráno. No tak, lidi, zase se nám potvrdilo, že co se třpití, není vždycky zlato, a obzvlášť ne auto. Luxusní autobazar, který se oháněl celebritami, teď dluží klientům miliony, a někteří chudáci přišli o všechno, protože věřili blízkavému pozlátku a známým ksichtům. Takže bacha, komu svěříte prachy, nebo vám zbyde jen propálená díra v kapse a holý pédel.
5: Ze společnosti.
6: Na Českobudějovicku měli strážníci pořádné halo, když vyjížděli k nálezu bezhlavého těla v lese. Ukázalo se ale, že to nebyl žádný krvavý horor, nýbrž jen ukradená silikonová pana. Někdo zjevně přišel o svou gumovou milenku, zatímco zloděj zřejmě čekal trošku jinou kořist.
5: Kultura.
6: Tak bacha, národe. Ukazuje se, že každý třetí Čech si rád pošle nějakou tu lehtivou zprávičku, takže se z toho stal normální digitální sexíček. Je to prostě taková moderní předehra, kdy se nemusíte ani svlékat, jen se s tím prstem trochu vyřádíte. Hlavně si ale dávejte bacha, komu ty svoje nahaté fotky posíláte, ať pak nebrečíte, že je má celá fabrika.
5: Sport.
6: Tak tohle je gól, co? Český sport má novou hvězdu a není to žádný fotbalista, co kope do mruny. Naše golfová kráska totiž okouzlila fanoušky, když se na hřišti ukázala bez podprsenky, a je jí úplně jedno, jestli se kvůli tomu golfoví dětci osypou. No tak hlavně, že se na ní chlapi vydrželi koukat díl než na ligovej fotbal, ne.
5: Doprava.
6: Silničáři hlásí, že už je to fakt na bednu. Na D11 u Chlumce nad Cidlinou to ve středu pěkně podsuchalo nervy i plechy, když se utrhlo kolo z protijedoucího auta a trefilo motorkáře. Chlapík skončil v péči záchranky a provoz na dálnici byl kvůli tomu šprajcnutý skoro 2 hodiny. Takže, bacha na kola, ať vám na hlavu nepřiletí něco, co tam nepatří.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v podstatě klasická česká sračka, oblačno až zataženo s přeháňkami, takže nezapomeňte deštníky, pokud nechcete vypadat jak zmoklá slepice, co zapomněla, kde má hřat. Denní teploty se vyšplhají na nějakých 12 až 16 stupňů, v noci to ale spadne k 5 až 8, což je ideální na to, abyste si užili pořádnou dávku horka s někým, kdo vás zahřeje líp než radiátor, co by na to, vyprasata.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Ne, holka, ti musím říct bezvádnej farbo policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili nadřelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku, a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká: pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 5 hodin ráno. V Brně si včera večer jeden borec pěkně nakoupil, když si místo rohlíků v supermarketu odnesl celý regál s chlastem a pokusil se s ním utéct před ostrahou, prý, na novou dimenzi žízně. To musela být ale jízda na nákupním košíku, kámo. Celé to pak prasklo, když ho s tím regálem chytli u trolejového vedení, kde se snažil nabít mobil z tramvaje.
6: Ze společnosti.
7: To je ale pech, když jdete k sousedovi na pokec a omylem se ocitnete rovnou na swingers party. Dana, 41, zjevně netušila, co se u vedlejšího baráku děje, než i tam ty úchylné rejdění dostali. Snad aspoň dostala dobrou kávu, než ty cizí penisy viděla.
6: Kultura.
7: Urostlí hasiči Stýna předvedli, že i bez velkých manévrů dokážou rozproudit krev. Kvůli výpadku vody se ti chlapi vysprchovali venku v boxerkách a fotky tohohle porna pro mámy se začaly šířit internetem jako požár. Sbírají tisíce lajků a my se ptáme, kdo potřebuje kalendář, když má tohle, kurva.
6: Sport.
7: Slavia si sice urvala ligový titul, ale oslavy před prázdným Edenem stály úplně za vliš prdel. Fanoušci venku čuměli jako telata na vrata, zatímco hráči se radovali pro pár sekuritáků a zvadlý trávník. Vypadá to, že pravý fotbalový orgasmus si letos užili jen ti, co koukali na přenos z domova.
6: Doprava.
7: Řidič v chatové oblasti u Prahy si to jel poklidně, dokud ho totálně nevysoustředila kráska, co se opalovala bez ničeho. Chlap se snažil zbrzdit, aby si ji pořádně prohlédl, no a pak trefil borce před sebou, co očividně čuměl na to samé, takže tam měli hnedle ranní sešup. Asi by měli zavést novou dopravní značku, pozor, kozy.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká den jak vystřižený z prdele, s teplotami od skurvených 7 až po maximálně 13 stupňů Celsia, takže si ty letní hadry ještě nechte v prdeli šuplíku. V noci pak teplota spadne někam ke kurevsky 5 stupňům, tak bacha, ať vám nezmrznou koule. A hlavně, čekejte déšť, protože prostě musí.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
4: File transfer.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Everybody ready? I wanna see your hands in the air. Do it.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Do it.

0: odbyla 6. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 6 hodin ráno. Lidi v Česku teď hrozně řeší rozvod brzo bohatých, protože se na světlo dostávají pěkné pikantnosti. Prý zatím stály ženské šaty a jiné libůstky, no to je prostě síla, co ti lidi nevymyslí. Chápete, že i v těch nejlepších vztazích se občas objeví nějaká fakt divočina.
5: Ze společnosti.
6: Čeští hasiči Stýna nad Vltavou ukázali, že mají smysl pro humor i pro pořádný chlapy, když jim netekla voda. Neotáleli a místo zoufání se vysprchovali venku v boxerkách, čímž samozřejmě rozvášnili tisíce sledujících na sociálních sítích. Je vidět, že i když občas chčije na oheň, tak občas holt musí ukázat i kus sebe, aby se udrželi v kondici, nebo spíš v lajcích.
5: Kultura.
6: Tak se zdá, že česká kultura má pořád co nabídnout, hlavně v kategorii bizárů z ulice, které by jeden nevymyslel ani v nejdivočejším snu. Jihlavská Drbna nedávno hlásila chlapa visícího na stromě, opilce v cizím bytě a holku, co chtěla řídit autobus, prostě každodenní folklor. Kdo by se nudil, že jo, když lidová tvořivost nezná mezí.
5: Sport.
6: Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku startuje a naše národní mužstvo je podle expertů už teď na odpis. Prý máme nejslabší soupisku v historii, takže se můžeme rovnou připravit na to, že čtvrtfinále bude zázrak a fanoušci se zas akorát ožerou vsteky. Hlavně ať tam kluci aspoň ukážou nějaký srdce, když už teda nemají pořádný koule na medaily.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 dnes ráno stála jak píča, když se u Měřína z převráceného nákladňáku vysypali na vozovku tisíce erotických pomůcek, což okamžitě zkomplikovalo dopravu. Řidiči, kteří tam teď čumí na dildony a vibrátory rozeseté po dálnici, jsou buď v šoku, nebo se začali nenápadně poohlížet po slevách. Nálada je napjatá, jeden řidič autobusu už prý zkusil nafouknout nafukovací panu, aby mu zkrátila čekání.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den pod mrakem, takže na opalování to zrovna nebude a místy si i pěkně zmoknete, což nasere ty, co si ráno umyli auto. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá k trapným 13 až 17 stupňům Celsia, v noci to klesne na 5 až 11 stupňů, takže na žádné vášnivé hrátky venku to taky nebude. A jestli už vás nebaví ta šeť, tak si aspoň v duchu představujte, jak se vám na zahradě válí sousedka v plavkách, protože lepší vyhlídky zatím nemáme.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 7 hodin ráno. Jedna brňanka včera večer pořádně zatopila svému manžílkovi, když ho chytila v místní hospodě, jak tam čepuje pivo jen v trenkách a s tvrzením, že pomáhá s inventurou. Doma prý pak letěly talíře a sousedé hlásili zemětřesení o síle třípiv, takže se i Lucifer divil, co se tam děje. Aspoň že to pivo bylo pořádně vychlazené, to nám zlepší den.
4: Ze společnosti.
5: Tak schválně, kolikrát jste se za poslední měsíc hekli k sexu? Podle nového průzkumu to v Česku s průměrnou frekvencí vypadá, že jednou za uherský rok je spíš statistický extrém než nadsázka, jelikož průměr je méně než jednou měsíčně. No tak hlavně, že nám to, co děláme, stojí za to.
4: Kultura.
5: Taková ta česká kultura, to není jen divadlo a muzea, ale i pořádný překvapení v sousedství. Třeba Dana, ta se v 1.40 omylem ocitla na swingers party u souseda a prý to bylo fakt jiné. No, aspoň víme, že i obyčejní lidi tu občas zažijí kulturní šok, který byste v Národním divadle fakt nenašli.
4: Sport.
5: Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou se zvrhlo v totální chaos, když se zjevně vypatlanci z řad fanoušků rozhodli vtrhnout na trávník a jít po hráčích. Místo napínavého fotbalu tak diváci dostali zdarma rvačku v hospodě, jen na zeleném pažitu. Holt, někteří si sport pletou s demoličním derby.
4: Doprava.
5: Jedné řidičce na Prostějovsku se včera dopoledne z čista jasna připletl pod kola zamilovaný srnec a ten zážitek jí vyšel hodně draho. Auto Hyundai dostalo pusu za 160 tisíc a chudák dáma musela do nemocnice, kde si asi pořádně vynadala. Doufejme, že srnec teď řádí na zelenější pastvě a dává si větší pozor na silniční románky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to s teplotami bude takové no, řekněme, že se nám příroda rozhodla ukázat, že je pořád trochu mrcha, denní maxima vylezou maximálně na 12 až 17 stupňů Celsia, a to ještě na západě Čech ani 11 neuvidíte. Zítra se pak připravte na další splašky z nebe a teploty se budou plácat kolem 10 až 14 stupňů, takže žádné to vedro na koupání, holky, vážně ne.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Maximálně fun!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 8 hodin ráno. Češi opět ukázali, že mají smysl pro recesi, když se po celé republice objevily desítky kuriozních peticí za zavedení nedělní siesty a povinného piva k obědu, což samozřejmě nikdo nebere vážně, ale všichni se u toho náramně baví. Někteří ptipálci dokonce navrhují státní dotace na domácí kutění a profesionální válení se na gauči, což by jistě potěšilo každého správného Čecháčka, který se po práci rád hodí do klidu. Jen aby nám z toho všeho lenošení nezlenivěly i ty mozkové závity, protože někteří už prý nevědí, co dřív, jestli pustit televizi, nebo se jít podívat, jestli už vyhráli ve sportce.
4: Ze společnosti.
5: Češi si opět posvítili na jména a vybrali to nejhorší v republice. Paradoxně ho nosí skoro 40 000 žen. Nejde o žádnou novinku jako Betty z románů, ale o jméno, které potkáte na poště i u doktora. Takže pokud potkáte Boženu, zkuste se jí zeptat, jestli by si své jméno vybrala znovu, nebo by dala přednost něčemu modernějšímu.
4: Kultura.
5: V Česku to zase jede, muzea otevírají své brány na festivalu muzejních nocí, a to až do půlky června. Lidé konečně vylézají z vlohů a místo civění na telku můžou v noci prozkoumat staré šuplíky, kde se občas najde i něco fakt zajímavého, třeba nějaká zapomenutá erotická rytina. Takže neváhejte, než vás zase zavalí gauč, kultura volá.
4: Sport.
5: Fotbalové derby v Praze nedávno skončilo předčasně, což herec Jakub Prachař označil za něco, za co se styděl, snad i víc než za některé své filmové role. Holt. Když se fanoušci utrhnou ze řetězu, občas i fotbal musí jít stranou a slušní lidé mají pak pusu plnou studu.
4: Doprava.
5: Kolegové z dálniční správy dnes hlásí, že se vám pravděpodobně podaří dorazit do práce dříve než včera, pokud ovšem nejezdíte přes Prahu, kde došlo k lehkému karambolu dvou zamilovaných důchodců a jedné dodávky plné vibrátorů. Nehoda na D1 u Brna se už jen řeší odtah, takže tam to bude jen o zpoždění pro ty, co si chtěli na benzínce koupit ranní kafe. Jinak si dneska dávejte bacha jen na poskakující srnky a občasné díry po zimě, ať si neurvete kolo, ty vibrátory jsou totiž drahé.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v podstatě celorepubliková plískanice s teplotami kolem 10 až 15 stupňů, takže na koupání to fakt není, leda že jste otužilec jako ten soused, co má pořád holý pupek. Večer to klesne k 5 stupňům, tak si vezměte něco teplého, ať vám nezmrzne, však víte co, na horách už teď sníh padá, a to i v nižších polohách. Takže pokud máte chuť na sněhové radovánky, spěčejte, ale bacha na mokro, ať si tu celulitinu nepřivodíte.

Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jakej? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán. Minimum muziky.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou třešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky,
2: minimum info,
3: maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Od byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 9 hodin ráno. Takže, kdo dřív strašil děti, že skončí u řemesla, má teď nejspíš doma milionáře, protože svářeči už si vydělají víc než manažeři a nosí kuklu místo kravaty. To, aby se rodiče příště zamysleli, jestli chtějí mít doma doktora, nebo někoho, kdo si koupí barák za jednu fušku.
4: Ze společnosti.
5: Česko se chlubí nejen krásnou přírodou, ale i obcemi s názvy, u kterých se leckdo začervená. Po republice tak najdete třeba Pičín, Mrdákov nebo Chlívce. Pro reportéry je to zkrátka země plná geografie, kde se člověk občas neubrání úsměvu.
4: Kultura.
5: Česká kultura se rozhodla vyrazit mezi lid, a to doslova. Projekt Kultura pod hvězdami startuje už po 15. a na 20 zajímavých míst po celé republice přiveze divadelní pecky s hvězdným obsazením. Kromě muzikálů jako Dracula nebo Rebelové se můžete těšit i na zvrhlou muzikálovou parodii 50 odstínů šedi, takže jestli jste si mysleli, že na venkově se nic neděje, tak to jste se, sakra, spletli.
4: Sport.
5: Český sport má novou hlášku, co hýbe fanoušky, jeden komentátor při hokeji neváhal popsat backhandový blafák slovy, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Inu, fantazie lidová se drží mantinelů jen málo kdy, co říkáte.
4: Doprava.
5: Na Prostějovsku se v úterý objevila retro policejní Škoda Forman s majáky, která zmátla nejednoho řidiče, protože vypadala jako ze starého kriminálního seriálu. Pravá policie bleskově zasáhla a zjistila, že za volantem sedí sběratel, co si jen tak vjel na projížďku a možná trochu popletl sběratelskou vášeň s provozem na dálnici. Dopravní komplikace to sice nebyla, ale pohled na policajta v 90-kové škodovce s majáky bezesporu pobavil, než mu pánové ve skutečných uniformách vysvětlili, že takhle se na ulici nevyjíždí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. V České republice nás čeká den plný slunce a příjemných 19 až 22 stupňů Celsia, ideální na to schodit svršky a vyvětrat se na terase, nebo si alespoň užít krátké sukně či kraťasy, dokud je čas, než zase začne padat to hnusné listí. Od západu se k nám sice blíží mraky, ale déšť nás dneska naštěstí vynechá, takže žádné uplakané nálady, jen pěkně rozjetá odpolední siesta. Večer to trochu klesne na 11 až 15, tak bacha, ať vám nenastydnou ledviny při nějakém tom nočním dovádění.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: Pani seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Come on.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: nothing.
1: What?

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 10 hodin dopoledne. V ambulancích teď panuje pořádná pichlavá atmosféra, protože cena jednorázových rukavic a kondomů vylétla do nebes, takže to vypadá, že i bezpečný sex se stává luxusem. Řada doktorů si stěžuje, že materiál chodí v menším množství, takže budeme asi víc improvizovat. Hold. Za iránskou situaci platí i naše intimní chvilky.
5: Ze společnosti.
6: Plzeň zažila kuriozitu, která by se dala tesat do kamene, nebo spíš do, no, víte čeho. Centrem města se totiž procházel chlapík úplně na Adama, a jako by nic, venčil svého čtyřnohého partáka. To musel být pohled pro bohy, nebo alespoň pro městskou policii, která ho nejspíš oblékla do úřední hanby.
5: Kultura.
6: Tak se nám zdá, že Češi zase propadli starým krámům z babiččiny půdy, kdo by to byl řekl, že takový gramofon dokáže ještě někoho vzrušit víc než moderní reprák. Mladá generace navíc hromadně sahá po krojích a tradičních řemeslech, aby si osahala něco pořádně autentického. No řekněte, kdo by čekal, že stará dobrá tradice bude najednou tak sexy.
5: Sport.
6: Češi se na blížící se hokejové mistrovství světa připravují s takovou vervou, že se jejich obýváky proměňují v opevněné fanouškovské bunkry. Místo tréninku na ledě se soustředí na plnění zápasových košíků, od chipsů po něco ostřejšího, aby nervy při gólech vydržely. Vypadá to, že fandění je sice emotivní záležitost, ale nakupování kolem něj zůstává racionální, takže se ušetří, kde se dá.
5: Doprava.
6: Na D1 se dnes ráno převrátil kamion plný erotických pomůcek, což z běžné dopravní zácpy udělalo menší festival kuriozit a zdrželo stovky řidičů. Policisté se s kamennou tváří snažili uklidit rozházené nafukovací pany a jiné hračky z dálnice, zatímco někteří řidiči v koloně si to natáčeli na mobily. Jeden rozuřený kamionák prý jen prohodil, to snad fakt ne, kvůli gumovým ptákovinám tady stojíme.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes i zítra nás čeká taková typická česká bramboračka s přeháňkami a občasným deštěm, který nám občas polechtá okna. Denní teploty se vyšplhají na příjemných 12 až 16 stupňů Celsia, to je paráda na jarní procházku nebo však víte co. Ale v noci to spadne na chladných 1 až 5 stupňů, takže si dejte pozor, ať vám nepřimrzne něco, co nechcete.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní, v jeho autobuse, ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 11 hodin dopoledne. Tak naši úředníci se nestačí divit, jaká všechna udělátka si obyčejní Češi vymyslí, jen aby dostali nějakou tu korunu ze sociálních dávek. Někdo si prý nechá posílat peníze na babču z Horní Dolní, co už dávno chrápe v plánu, jiný zase kouzlí s adresami jako David Copperfield s holubicemi. Holt, vynalézavost našinců nezná mezí, když jde o to, kde co urvat, a úřady teď jen čumí jako péra z gauče.
6: Ze společnosti.
7: Agáta Hanichová nedávno pobavila internet, když se pochlubila, jaký fanoušci posílají oplzlé fotky, prý je ve 40 vlastně dobré dostávat takové pinboury, ale Instagram plný jich mít nechce. Kdo by to byl řekl, že český showbiznis je plný takových překvapení, že? Slavná influencerka se s humorem vyrovnala s tím, že jí píše pán už 10 let a teď to takhle eskalovalo.
6: Kultura.
7: Máme tu pro vás žhavou kulturní novinku, festival muzejních nocí, kde se po celé republice konečně můžete legálně toulat muzeji i pod mě, startuje už zítra. Celkem 646 institucí otevírá své brány, často úplně zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, takže to není žádná drahá sranda. Takže si místo čumění do mobilu vyražte prozkoumat nějaký ten kostlivec ve skříni, ať máte co vyprávět u piva.
6: Sport.
7: České tenistky Linda Nosková s Terezou Valentovou a Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si v Římě střihli luxusní postup do čtvrtfinále, aniž by se museli spotit. Jejich soupeřky se prostě rozhodly, že se jim do kurtu nechce, takže holky slavily zadarmo. Některé dny prostě jdou karty sami, co říkáte?
6: Doprava.
7: Dálnice D1 dnes ráno opět zkoušela nervy řidičů, na stém 42. kilometru u Velkého Meziříčí se kvůli stavebním pracím vytvořila nekonečná kolona kamionů, takže pokud jste tam jeli, asi jste si připadali jako v dopravním pekle. Policisté apelují na dodržování záchranářské uličky, protože jinak tam uvíznete na furt a sanitka se k vám ani nedostane. No a na Strakonické do Prahy se ráno převrátil autojeřáb, takže i tam to bylo na palici a jen pro silné nátury.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačné až zatažené nebe s přeháňkami a deštěm, teploty se vyšplhají na příjemných 12 až 16 stupňů Celsia, ideální na schování se pod peřinu s milencem. Zítra, v pátek, se situace příliš nezmění, dešť a přeháňky budou stále strašit a rtuť teploměru ukáže 11 až 15 stupňů, takže žádné velké letní flirty se konat nebudou, to už je spíš na kakao a knížku.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.

0: Hele, tady je pes.
1: Dáš pokoj?
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky. Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, poledne. Ve Bamberku zase řádil známý, toxic pár, co si z veřejného prostoru udělal soukromou arénu pro své manželské neschody. Strážníci prý museli řešit takové, hardcore PvP, že se místní jen chytali za hlavu a přemýšleli, jestli se ti dva náhodou nezapomněli doma. No co už, někteří lidé si prostě nedokážou užít jaro bez pořádné hádky, která je vidět i slyšet na 100 honů, a to je někdy, kurna, zážitek.
5: Ze společnosti.
6: Takže, milí posluchači, v českém showbiznisu to prasklo, Ondřej Brzo Bohatý a Daniela Brzo Bohatá se rozvádí, prý kvůli touze po dítěti. Mezitím arcibiskup Přibyl varuje zloděje lebky svaté Zdislavy, že je stihne kletba. Takže bacha na relikvie, ty vole.
5: Kultura.
6: Do českých kin dorazil netrpělivě očekávaný film Michael, který slibuje detailní vhled do života krále popu. Takže pokud jste si mysleli, že Jackson je minulostí, chyba lávky, teď ho můžete vidět i bez té otravné 3D technologie. Příprava popcornu je nezbytná, jinak to nemá grády.
5: Sport.
6: V Česku frčí novinka v bojových sportech, kde se ženské zápasnice mlátí v kleci jen ve spodním prádle, což je prý pikantní podívaná. Organizace Lingerie Fighting Championships kombinuje MMA a wrestlingovou zábavu, takže pánové, máte se na co dívat. Evidentně se ukazuje, že k pořádné show už dneska nestačí jenom výsledky, ale i kus odvahy a hodně málo látky.
5: Doprava.
6: Pokud se dnes drbete na hlavě, proč se dálnice D1 směrem na Brno hýbe spíš plazivým tempem, vězte, že za to můžou ti plechoví giganti. Kvůli stavebním pracím se tam totiž vytvořila taková kolona kamionů, že sahá až k velkému meziříčí, což už je solidní prdel. Takže bacha na to, ať se vám pracovní den neprodlouží na dvojnásobek.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká zase takové to typické májové plakaní z nebe, teploty se vyšplhají jen někam kolem 14 až 17 stupňů, takže na bikiny to asi nebude, leda byste chtěli omrznout. Zítra to nebude o moc lepší, zase zataženo a déšť, s teplotami kolem 13 stupňů, takže si raději schovejte ty své opálené zadečky pod deštníky a uvařte si něco horkého, třeba svařák, co už.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Jason.

Vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 13. hodina odpoledne. Češi se s blížícím létem opět snaží narvat do plavek, ale ruku na srdce, kolik jich odolá volání grilovaček a poctivého piva. Na koupalištích se tak zřejmě zase bude cachtat parta spokojených těl, co na dietu prostě kašle a raději si užívá života plnými doušky, a to je přece v pořádku.
5: Ze společnosti.
6: Když se procházíte Brnem, dost možná ani netušíte, že z věže kostela svatého Jakuba na vás vykukuje postavička, co ukazuje svůj holý zadek. Tahle historická prdelka má údajně připomenout, jak si brněnský stavitel, možná naštvaný na měšťany, ze všech vystřelil. Je to prostě taková malá, vtipná facka historii.
5: Kultura.
6: Zloději s nevkusem ukradli z baziliky lebku svaté Zdislavy, asi si mysleli, že s ní udělají díru do světa, ale spíš jen díru do historie. Církevní představitelé a znalci sakrálního umění jsou z toho pěkně v prdeli a nechápou, co takový kousek mohl někoho vést k činu. Prý jde o ztrátu relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou, takže se asi neobjeví na aukru za pár stovek.
5: Sport.
6: České tenisky si v Římě střihly tak pohodový postup do čtvrtfinále Masters, že ani nemuseli na kurt. Linda Nosková s Terezou Valentovou a Katka Siniaková s Taylor Townsendovou si totiž užili volno, když jejich soupeřky k zápasům prostě nenastoupily. To je servis zdarma, holky to mají prostě vychytané, šetří síly na finále, nebo na nějakou pořádnou péářbu, co myslíte?
5: Doprava.
6: Dopravní situace v Česku se dnes chová jako vaše tchýně na rodinné oslavě, je z ní prostě peklo a nikam se neposunete. Hlavní tahy se ucpaly tak, že řidiči v kolonách už stihli nejen spočítat všechny šmouhy na oknech, ale prý i navázat nová, možná až příliš intimní, přátelství s posádkami sousedních vozidel. Takže pevné nervy a plná nádrž kávy, protože tohle bude nadlouho.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí v Česku ukazuje svou vlhkou tvář s občasným deštěm a teplotami, které nás ale donutí sundat jen pár vrstev. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá až na 15 až 19 stupňů Celsia, ideální na lehké šaty, nebo aspoň na pořádnou rozcvičku bez studu. V noci si pak zalezeme do chladnějších 8 až 3 stupňů, takže pokud nemáte někoho na pořádné zahřátí, asi to bude chtít alespoň dva svetry a horký čaj.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. Říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včel tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.
1: For cover.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůvek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

anebo píseň tichou.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 14. hodina odpoledne. Češi se s plnou vervou pustili do jarní přípravy na léto, což v praxi znamená, že se v supermarketech hromadí nejen klobásy na grill, ale i zázračné, detox, čaje a časopisy s dietními typy. Národ prostě ví, že dokud neprasknou plavky, tak je ještě čas na jeden kus masa a pivo k tomu.
4: Ze společnosti.
5: Na Vysočině se stala kuriozní událost, kdy důvěřivá žena přišla o 500 000 korun, protože si 2 roky psala s podvodníkem, který se vydával za zpěváka Pavola Haberu. Myslela si, že chatovala se slavným idolem, ale místo romantiky přišel jen průvan v peněžence. Policie teď radí, aby si lidé dávali bacha na internetové lásky a nesvěřovali peníze nikomu, koho neviděli, ať je to Habera nebo třeba Chuck Norris.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že jaro 2026 bude pěkně lehtivé, protože na spodním prádle prý frčí květinové vzory, aby bylo všechno v romantické náladě. Takže dámy, neváhejte si z téhle rozkvetlé zahrádky vybrat, ať vaši muži vědí, kam se mají o svátcích práce dívat. Kdo by to byl řekl, že i pod kalhotkami najdeme kousek umění.
4: Sport.
5: Slávisté sice urvali titul v české lize, ale oslavy v prázdném Edenu byly spíš pro oko kamery, ty pravé, divočejší radovánky se prý přesunuli do utajených lokací, kam už žádná UEFA ani LFOA oko nedokáže.
4: Doprava.
5: Helejte, na silnicích se to zase mele, ale v prostějovském večerníku hlásí pořádnou pecku, policajti chytli Škodu Forman v barvách staré policie Česká republika, co si to svištěla po dálnici s majáky, jako by se nic nedělo. Řidič byl sice střízlivý, ale s tímhle retrokouskem si bohužel do sbírky jen tak nezajezdí. Mezitím silničáři na D6 u Nového Strašecí budou 2x nadzvedávat most, aby ho spravili, doufejme, že to nebudou dělat po jednom pivu. Takže bacha, ať neskončíte v koloně, kde se stihnete rozejít a najít si novou práci, jako se stalo jednomu řidiči v anekdotě.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká takové aprílové divadlo s přehánkami, takže nezapomeňte na deštník, ať vám ten chladnější vítr nefouká na holé pozadí, teploty se šplhají sotva k 17 stupňům, na západě jen kolem 11. Zítra to bude ještě o fus horší, denní maxima se budou držet kolem 14, takže žádné to pořádné jarní rozjaření, spíše taková deštivá nuda, ideální na lenošení v posteli s někým nebo s dobrou knihou, to už nechám na vás. Noční teploty klesnou až na 2, takže pozor na omrzliny, ať vám nemrzne něco, co by nemělo, prostě žádné extra drama, jen takové to klasické české jaro, co se nemůže rozhodnout, jestli se nám vyspí zlé

0: do smrti se. Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Druhá povídá, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdí.
2: Minimum info. Maximálně fun.

0: stránku.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 15. hodina odpoledne. Mladé Češky teď prý totálně zblbly a na nechty si cepou to, co nosili jejich babičky před 40 lety, říká se tomu, granny money, takže konec s divočinou. Jestli chcete někoho zbalit, musíte mít nechty jako poctivá socialistická úderka, jinak jste v řiti.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že Brňáci měli už ve středověku smysl pro humor, protože na kostele svatého Jakuba mají postavičku, co na kolem jdoucí vystrkuje holý zadek. Jedna z legend říká, že farnost nesnášela tamní vrchnostenskou smetánku, jiná zase, že si takhle mistr stavitel udělal z měšťanů prdel, když nedostal zaplaceno. Každopádně je to pěkná prdelka, co už staletí baví turisty i místní.
4: Kultura. Sport.
5: Zase nic. Jaromír Soukup se opět neukázal v boxerském ringu, a tak si fanoušci, kteří se těšili na jeho show, museli nechat zajít chuť. Organizátor už prý zuří a hrozí vyhazovem s brutální pokutou, což by z jeho sportovní kariéry udělalo spíše frašku. Možná by měl zkusit disciplínu, kde se na start stačí jen dostavit, třeba pojídání chlebíčků na gauči.
4: Doprava.
5: Kolony se táhnou Českem jako smrad po včerejším guláši, hlavně na D1 směrem na Brno, kde kamiony tvoří zácpu kvůli stavebním pracím a někteří řidiči evidentně zapomněli, jak se dělá záchranářská ulička. Mezitím se na D1 u Ostravy chystá měsíční oprava mostu, což zaručuje další porci nervů pro všechny, co se tam odváží. A tak, zatímco vy sedíte v plechovce a nadáváte, někde se možná řidič autobusu zakecá s milenkou a zapomene na objížďku, protože i takové historky píše Česká doprava.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko, jako kdyby na nás zhora pomrkávalo samo štěstí, a teploty se vyšplhají až na krásných 21 stupňů, takže opálené zadečky budou mít hody. Od zítra se ale trochu ochladí na příjemných 17 stupňů, ideální pro piknik s milencem a možná i nějaké ty hříšné myšlenky pod dekou. Nějaký ten deštík taky přijde, aby umyl špínu, co na nás hodil včerejší večer.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Komisie!
1: Ustavili velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 16. hodina odpoledne. Českým hokejistům to na letišti slušelo jako nikdy, jejich nové pruhované obleky totiž vypadaly spíš jako retro pyžamo a na sociálních sítích sklidili víc posměchu než uznání. Fanoušci se ptají, jestli se v tom dá vůbec hrát, nebo jestli to je jen taková módní rebelie před pátečním zápasem s Dánskem. Prý se v tom ale spí skvěle, takže aspoň něco.
5: Ze společnosti.
6: Slováci nejsou sami, kdo si teď sáhne hlouběji do kapsy, zdražují totiž kondomy, a to i kvůli situaci s Íránem. Takže kdo se chtěl pořádně rozšoupnout, asi si bude muset připravit víc než jen dobrou náladu a pevnou ruku. Evidentně i ložnici teď dáváme sbohem globální geopolitické stabilitě.
5: Kultura.
6: Natálie Jirásková, ta naše, bohyně, se nedávno pěkně odvázala a v bikinách ukázala fanouškům takový žhavý detail, že se jim zatočily hlavy. Prý to byl pořádný ohýnek, co rozsvítil sociální sítě a někteří si museli schladit monitor. Je vidět, že i v kultuře je občas třeba pořádná pecka, která rozproudí krev v žilách.
5: Sport.
6: Týpka na vesnickém fotbale pěkně zaskočil brankář, který si během hry odskočil na malou a stihl to tak, než padl gól naštěstí do jeho prázdné brány, takže se alespoň nemusel stydět před fanoušky. Fanoušci se prý bavili víc než u jakéhokoliv penaltového rozstřelu. No co, příště si vezme plínu, nebo si půjčí od rozhodčího píštalku na timeout.
5: Doprava.
6: Na brněnské dálnici D1 dnes ráno řidiči nevěřícně kroutili hlavou, když se uprostřed vozovky ocitla gigantická nafukovací hračka jednorožec v životní velikosti. Zácpa se sice protáhla, ale někteří prý využili situace k rychlému focení s duhovým krasavcem, což policisté museli řešit s úsměvem. Další důkaz, že na českých silnicích nikdy nevíte, co vás překvapí a jaké poníky potkáte.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká obloha zatažená jak před výplatou, s občasným deštíkem, takže se raději držte doma, protože teploty se vyšplhají jen na 13 až 17 stupňů, což je ideální na lenošení v posteli. Zítra to nebude o moc lepší, noční teploty klesnou na 4 až 9 stupňů a přes den se potopíme do 12 až 16, takže si schovejte ty letní hadříky, holky, a připravte se na další dávku vlhkosti, co vás možná spíš schladí, než rozpálí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

přepravách. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, když to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu dochtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 17. hodina podvečerní. Zatímco se v Praze kroutí nad novými vyhláškami a zákony, na venkově se řeší daleko palčivější otázky. Třeba proč sousedka odvedle už po třetí tenhle týden vyrazila na sběr hub s místním poštákem, a to i přesto, že houby zrovna nerostou. Něco mi říká, že tam nejde jen o lišky.
4: Ze společnosti.
5: Celou republiku teď baví nová sportovní disciplína závody v nahé sekačce na trávu, které údajně startují na tajných chalupách. Účastníci prý tvrdí, že sekačka na holé zadky líp sedí a přináší to úžasné opálení. Možná je to jen drp, ale zní to rozhodně zajímavěji než jakákoliv vládní krize.
4: Kultura.
5: Praha se o víkendu naladí na růžovo. Festival Růžový máj na Rašínově nábřeží nabídne degustaci růžových vín a klaretů, takže si můžete přijít sosnout něco dobrého a zaplácnout to slušnou baštou. Jen si pak dejte bacha, ať se vám nezamotá hlava v tom pražským májovým povětří, hehe.
4: Sport.
5: České tenisové hvězdy si momentálně žijí jako prasata v žitě, zvlášť na turnaj v Římě. Linda Nosková s Terezou Valentovou a Katka Siniaková s parťačkou tam totiž postoupili do čtvrtfinále bez jediného úderu, jelikož se jejich soupeřky prostě rozhodli nedorazit na kurt. Řekněte, kdo by se nechtěl dostat do dalšího kola, zatímco si konkurence dává nohy nahoru.
4: Doprava.
5: Řidiči po celé republice dnes opět kroutí volantem spíše po objížďkách, protože silničáři zřejmě usoudili, že nejlepší je zabetonovat každý druhý flek. K tomu se na dálnicích občas objeví zvěř, což z cestování dělá větší adrenalin než rande s ex-manželkou. Takže nezapomeňte, že i když je venku krásně, na cestách to vypadá spíš jako po apokalypse.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunce jak na pláži ve Španělsku, ale na plavky to ještě úplně nebude, ranní teploty se drží kolem 5 až 9 stupňů Celsia, odpoledne si to pak vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia, ideální na první venkovní rande nebo tajné pokukování po sousedce. Takže žádné depky, jen pořádně vyvětrat a užít si to, než zase přijde nějaká ta sprška, co nám rozcuchá i poslední zbytky sebekontroly.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? A říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. No říkejte 1000, to je jako, já si to nechám projít hlavou, no a za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: tancoval voják se Slovenkou a povídá jí, slečno, vy jste perla. Ona pání je perla, to čižma vrzla.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
2: Crazy Radio pecky. Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 18. hodina podvečerní. Počasí venku sice stále blbne, ale zdá se, že Čechy teď víc než déšť trápí, jestli už je dost teplo na plavky, nebo jestli ještě musí potit krev ve fitku. Na to konto se šušká, že v jednom pražském parku proběhla spontánní výstava nových plavek, a to hlavně mezi těmi, co si myslí, že opálení od traktoru je letos hitovka. No, a taky se pořád řeší, jestli je lepší rande na bruslích, nebo raději doma u Netflixu s pizzou, kde se nemusíte bát, že si zlomíte vaz, anebo něco horšího.
3: Ze společnosti.
4: Někteří si k 50 nám nadělí klidný víkend, jiní si dají pořádný mejdan. Ale jedna paní z Česka to posunula na další level a nechala si k jubileu vytetovat zadek. Jestli je to krize středního věku, nebo jen šmrncovní způsob, jak se poprat s časem, to je ve hvězdách.
3: Kultura.
4: Pikantní stand-up show s Lucí Macháčkovou, Kateřinou Haškovou a Alenou Dolákovou aktuálně křižuje republiku, kde komičky bez ostychu proklepnou vztahy, lásku i seznamování. Diváci se tak mohou těšit na pořádně peprnou sondu do toho, co o těchto tématech, ne, víme. Takže, žádné okurky, ale pravá česká okurková sezóna v divadle.
3: Sport.
4: Ex-fotbalista Martin Fenin zažil na nádraží bizarní moment, když ho řidič odmítl pustit do autobusu. Fenin se sice na palubu nedostal, ale autobus s jeho zavazadly vesele odjel dál. No, alespoň má co vyprávět, až se bude schánět po svém kufru.
3: Doprava.
4: Takže, milí řidiči, kdo dneska vyráží po D1 směr Brno, ten si asi užije 50-kilometrovou kolonu kamionů, co se táhne pomalu až z Vysočiny, to je fakt lahůdka. Může za to mix stavebních prací a německých svátků, tak bacha na záchranářskou uličku a osobákům policie radí obět to, pokud nechtějí na dálnici rovnou přespat. No co, aspoň je čas na pořádné přemýšlení, jak moc velká je ta žízeň na konci cesty.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Většinu republiky dneska čeká taková ta klasická májová depka s deštěm, co leze i pod nehty, hlavně na Moravě a ve Slezsku si to pěkně užijí. Teploty se budou plácat kolem 12 až 15 stupňů Celsia, v noci to spadne k 5, ale někde na západě Čech to může být klidně i jen 1 stupeň, což už je fakt na teplé fusekle, neli na rande pod dekou. Takže žádné divočení u vody, spíš si udělejte pohodlí, pustíte si nějakou blbost a na sluníčko si ještě budeme muset počkat jako na výplatu po mateřské.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Myslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás. Nezvá.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dej ty, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Baby, yeah. Baby, what? Come on, my mic. All right. One, two, three.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 18. hodina podvečerní. Počasí venku sice stále blbne, ale zdá se, že Čechy teď víc než déšť trápí, jestli už je dost teplo na plavky, nebo jestli ještě musí potit krev ve fitku. Na to konto se šušká, že v jednom pražském parku proběhla spontánní výstava nových plavek, a to hlavně mezi těmi, co si myslí, že opálení od traktoru je letos hitovka. No, a taky se pořád řeší, jestli je lepší rande na bruslích, nebo raději doma u Netflixu s pizzou, kde se nemusíte bát, že si zlomíte vaz, anebo něco horšího.
5: Ze společnosti.
6: Někteří si k 50. nadělí klidný víkend, jiní si dají pořádný mejdan. Ale jedna paní z Česka to posunula na další level a nechala si k jubileu vytetovat zadek. Jestli je to krize středního věku, nebo jen šmrncovní způsob, jak se poprat s časem, to je ve hvězdách.
5: Kultura.
6: Pikantní stand-up show s Lucí Macháčkovou, Kateřinou Haškovou a Alenou Dolákovou aktuálně křižuje republiku, kde komičky bez ostychu proklepnou vztahy, lásku i seznamování. Diváci se tak mohou těšit na pořádně peprnou sondu do toho, co o těchto tématech, ne, víme. Takže, žádné okurky, ale pravá česká okurková sezóna v divadle.
5: Sport.
6: Ex-fotbalista Martin Fenin zažil na nádraží bizarní moment, když ho řidič odmítl pustit do autobusu. Fenin se sice na palubu nedostal, ale autobus s jeho zavazadly vesele odjel dál. No, alespoň má co vyprávět, až se bude schánět po svém kufru.
5: Doprava.
6: Takže, milí řidiči, kdo dneska vyráží po D1 směr Brno, ten si asi užije 50-kilometrovou kolonu kamionů, co se táhne pomalu až z Vysočiny, to je fakt lahůdka. Může za to mix stavebních prací a německých svátků, tak bacha na záchranářskou uličku, a osobákům policie radí obět to, pokud nechtějí na dálnici rovnou přespat. No co, aspoň je čas na pořádné přemýšlení, jak moc velká je ta žízeň na konci cesty.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Většinu republiky dneska čeká taková ta klasická májová depka s deštěm, co leze i pod nehty, hlavně na Moravě a ve Slezsku si to pěkně užijí. Teploty se budou plácat kolem 12 až 15 stupňů Celsia, v noci to spadne k 5, ale někde na západě Čech to může být klidně i jen 1 stupeň, což už je fakt na teplé fusekle, neli na rande pod dekou. Takže žádné divočení u vody, spíš si udělejte pohodlí, pustíte si nějakou blbost a na sluníčko si ještě budeme muset počkat jako na výplatu po mateřské.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak ty přineste tři už 30 a držte mi palce.
1: Minimum info. Maximálně fun.

take it to the past now. Yeah.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 20 hodin. Pražští řidiči se opět předvedli v plné kráse, když v Praze 6 zaparkovali tam, kam smějí jen cyklisté, a pak se divili, že jim naštvaná firma z technické správy komunikací kolem aut nainstalovala sloupky. Někteří to berou s humorem, jiní zuří kvůli ubývajícím parkovacím místům. Takže kdo dneska nedojede domů, víte, kde hledat viníky.
5: Ze společnosti.
6: Online supermarket Košík.cz se rozhodl potěšit všechny, kdo zažili devadesátky, a vyhlásil retro týden. Nyní si můžete koupit rohlík za korunu a doručení provádí kurýr v legendární šuestákové bundě, který navíc přijede ve Škodě Forman. Je to prostě návrat do doby, kdy největší starostí bylo, jestli bude ve videopůjčovně volný želvy Ninja.
5: Kultura.
6: Divadelní prkna se otřásají smíchem. Národní divadlo v koprodukci s polským Krakovem přineslo úsměvné zamyšlení, jak by se české a polské mentality sjednotily proti agresorovi ve třetí světové válce. Prý se ukázalo, že naše národní talenty na kutilství a nadávání jsou nezastavitelné, i když jde o záchranu celého světa.
5: Sport.
6: Tak, Vojta Dyk se nám sice chystá na Stardance, ale trénink na parketu zjevně není to jediné, co ho v poslední době zaměstnává. Jeho manželka Tatiana Dyková byla prý v šoku, když doma objevil obrovskou erotickou pomůcku, konkrétně velký umělohmotný růžový dildo. Nebojte, prý to byla jen rekvizita z divadla, ale hold i takové věci se teď v českém sportu dějí.
5: Doprava.
6: D1 je dneska pro řidiče kamionů hotové peklo, před Brnem se jim táhne 50-kilometrová šňůra plechových miláčků, takže nějaká rychlá jízda na rande je dnes pasé. Kdo tam má namířeno, ať raději otočí volant k nejbližší hospodě, kde se podává něco na uklidnění nervů. Pamatujte, bezpečný návrat je víc než uražená milenka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čekalo oblačné až zatažené nebe s místními přehánkami, teploty se přes den šplhaly k příjemným 13 až 17 stupňům Celsia, v noci klesnou na 4 až 9 stupňů. Zítra bude opět pod mrakem, na většině území s deštěm, a ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 a 6 stupni, aby se přes den vyšplhaly k chladnějším 13 stupňům Celsia. Takže žádné velké odhalování, lidičky, spíš si připravte pláštěnku a něco teplého pod ní, ať vám to nenastydne, víte co myslím.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa z hníona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
8: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 21 hodin večer. Někteří čeští spotřebitelé si málem udělali radost života, když e-shop Reebok omylem zaměnil eura za koruny a tenisky šly do košíku za naprosto směšné ceny. Radost z nákupu století, ale rychle vystřídalo zklamání, jelikož objednávky teď visí ve vzduchu jako nadopovaný holanďan nad pivem a budou zřejmě zrušeny. Takže místo nových kecek mají lidi akorát tak velký kulový.
5: Ze společnosti.
6: Na Prostějovsku se stala kuriozita, když tamní policisté na dálnici zastavili chlapíka, který se proháněl ve stařičké Škodě Forman v barvách někdejší policejní mašiny, a to i s plně funkčními majáky. Zřejmě mu nedošlo, že nostalgie na silnici nepatří, a tak mu jízdu v retro hlídce zakázali, dokud neodstraní policejní označení. Případ teď šetří jako přestupek, takže sběratelský kousek ho vyjde pěkně draho.
5: Kultura.
6: Kulturní scéna v Česku nesklame ani v létě, urostlí hasiči Stýna, které zřejmě potrápila odstávka vody, se s tím nemazali a osprchovali se rovnou venku v boxerkách. Jejich mokré video se stalo hitem internetu a nazbíralo tisíce lajků. No, co na to říct, žízeň je velká, ale ženský pohled ještě větší.
5: Sport.
6: Tak to je mazec. V bojových sportech se totiž rozjíždí pikantní trend, kde se ženské rváčky v kleci mlátí jen ve spodním prádle. Tahle show zvaná Lingerie Fighting Championships kombinuje MMA a wrestling s pořádně atraktivním vizuálem, což zjevně táhne davy, i když puritáni nad tím kroutí hlavou. Dokonce i u nás v Česku už jsme něco podobného viděli, takže se hold asi sportovní zážitky posouvají na novou úroveň.
5: Doprava.
6: Tak to je zase gól, na D1 před Brnem stojí 50-kilometrová kolona kamionů, takže to tam vypadá spíš jak parkoviště nákladňáků před víkendem. Může za to kombinace stavebních prací a hlavně německých svátků, které k nám poslali snad všechny kamiony z Evropy. Řidiči tam teď tráví více času než se svými milenkami, fakt pech.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v České republice den jako stvořený pro lenošení, s teplotami od 15 do 20 stupňů Celsia, takže si dámy klidně mohou vzít ty své vzdušné letní šaty a pánové se nebudou potit jako vrata od chlíva. Večer se ale mraky zatáhnou a na východě by mohlo sprchnout, ideální čas na pořádnou romantickou večeři ve dvou a následnou bouři, tentokrát ale v ložnici.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky, minimum
3: maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.

0: se sklání
1: a je ještě krásnější.
2: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
3: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec, nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: najdou v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Tak jí odevřou pan Novák, gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 22 hodin večer. Tak to vypadá, že naše národní úchylka na houby bude mít brzy utrum, protože ekonomové prý straší limity na sběr, a to je teda pěkně na hovno. Představte si, že by vám nějaký úředník sáhl na košík plný hřibů, to je horší než, když vám ženská neukáže kozy. Takže bacha na lesníky, ať vám tu vaši úrodu nezabaví a nenechají vás s holou prdelí.
4: Ze společnosti.
5: Návrhář Osmany Lafita práskl, že si s manželem pořídili oddělené ložnice, protože jeden od druhého prostě nemohl snést ty smradlavé plyny. Prý jde o čistě praktickou věc, aby se vzájemně neotravovali. To je teda láska až za hrob, nebo spíš až za zavřené dveře ložnice, co?
4: Kultura.
5: O víkendu se lidi hnali na svatojánskou pout ve Žďáru, kde místo duchovního obohacení spíš cérpali klobásy a žvali na adrenalinových atrakcích. Hlavně, že se nezapomnělo na pořádnou dávku kýče a střelnice, kde si každý trouba odnesl plyšáka. Jo, naše kultura, to je kolotoč, žranice a občas nějaká ta zvrhlost pod plachtou.
4: Sport.
5: Bývalý fotbalista Martin Fenin zažil na nádraží docela bizarní situaci, kdy ho řidič odmítl pustit do autobusu, což je vcelku prdel. Řidič pak FRNKL i s jeho kufrem, takže Fenin zůstal stát jako tvrdé Y a bez věcí. No, hold i sportovci někdy zažijí, že je život pěkně vycvičí.
4: Doprava.
5: Zase se to ucpalo na D1, tentokrát kvůli řidiči, který si usmyslel, že si na dálnici uspořádá piknik s nahou figurínou. Kolona se táhne až k Brnu, takže si cestou můžete klidně upéct busty na motoru. A ti šťastnější, co stihli sjet, se teď drbou za uchem u benzínky, kde právě došly všechny hotdogy.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Českou republiku čeká spíš podmračený víkend s občasnými přeháňkami, kdy denní teploty jen stěží vylezou nad hranici 12 až 17 stupňů Celsia. Noci nás pak potrápí z 5 až 10 stupni, takže milé dámy, ty sexy šaty raději nechte ve skříni a vytáhněte něco na zahřátí, ať vám ten chlap doma alespoň pofouká ledviny.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, předposlední, 23. hodina večerní. Herec a věčný optimista Jakub Prachař se aktuálně plácá v bahně fotbalového zoufalství, když se kvůli bídné slavě přistydí jít i na ulici. Chudák kluk, to je tak, když si člověk vsadí srdce i peníze na sešívané, snad se z toho brzy vyspí, jinak budeme mít dalšího permanentně smutného umělce. Doufejme, že hosté deprese vytáhnou alespoň nějaké veselé faninky.
5: Ze společnosti.
6: Hele, v týmě nad Vltavou to byl nedávno pěkný fičák, když lidi našli v lese bednu a mysleli, že je v ní nějaká mrtvola. Místo rozkládajícího se těla tam ale strážníci objevili jen silikonovou sexpanu, kterou nějaký zloděj nejspíš šlohnul a pak mu asi nestačila, ČU Rákovi. Majitele té gumové krasavice nakonec vypátrali a vrátili mu ji, takže si to prase mohlo v klidu dál hrát na doktora.
5: Kultura.
6: Maxi Pes Fík, ten rošťák, slaví padesátiny. Víte, že kvůli němu museli SMVáci kdysi přetírat služební auta, páč je pes jednou předjel a režim z toho dostal osypky. Dneska už by si s ním asi jen dali jointa, aby se uklidnili, tenhle chrupatej rebel je prostě nesmrtelný.
5: Sport.
6: Tak to nám slávisti zase jednou ukázali, jak se slaví titul totální bordel na hřišti, kde místo fotbalu lítaly světlice a pivo na brankáře Sparty, což vedlo k předčasnému konci zápasu. Místo euforie tak máme mezinárodní ostudu a z ostudy kabát, protože si vlastní banda zfetovaných idiotů zkazila, co mohla. Prostě český fotbal v plné parádě, k smíchu i k pláči.
5: Doprava.
6: Po dálnici z Vyškova na Prostějov si to nedávno šinul jeden kutil ve staré Škodě Forman, ovšem s barvami a majáky dřívější policie. Policisté z Olomouckého kraje sice chápou sběratelskou vášeň, ale s funkčními majáky je to už trochu moc, to snad nemyslel vážně. Takže teď se mu řeší přestupek a Formana už si jako policejní auto na silnici nezařídí, pokud to neodstraní, hold smůla.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás zase čeká chcanec z nebe, tak si na milostné hrádky pod Širákem nechte zajít chuť, protože teploty polezou maximálně k 16 stupňům Celsia a v noci to spadne na pouhých 6. No co, aspoň se nemusíte potit, až budete potit krev u daňového přiznání, nebo se rovnou ožrat doma u televize a zapomenout na tenhle hnusnej květen.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Půlnoc. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další
0: pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, půlnoc. Na Prostějovsku se objevil fajnšmekr, co si evidentně spletl auto s policejní retrosbírkou, když se projížděl ve staré Škoda Forman s funkčními majáky. Policie ho musela z téhle legrace vyvést, protože jezdit s takovouhle károu na silnici, to už je prostě moc. Takže sběratelský kousek rovnou k přestupkovému řízení, paráda.
6: Ze společnosti.
7: Tak prý mladí Češi už se nebojí sdílet svou polohu s kámoši jako diví, údajně až 75% generace to dělá dlouhodobě. Jeden populární mem dokonce hlásá, když máš moji lokaci, ručíš za můj život, takže bacha, aby vám pak kámoši nekoukali, jestli náhodou nečumíte na nějaký prno, když jste měli být v práci. To se to pak lehce sklouzne od péče k úplnému dohledu, co?
6: Kultura.
7: Včera to v Lucerně po premiéře jednoho českého bijáku pěkně žilo, až by jeden řekl, že tam snad teklo víc chlastu než krve ve filmu. Tereza Ramba s Janovéfou Bokovou se tam údajně objímali s fešáky a rozjařená Solaříková s Farnou předváděli, co to znamená, bujaře se bavit, takže asi padaly i kalhotky. Hlavně, že kultura žije, co na to říct, když se lidi po delší době konečně odváží utrhnout z řetězu, to je hold někdy pořádnej bordel.
6: Sport.
7: Takže v českém fotbale to minulý víkend vřelo jako v kotli, pražské derby mezi Slavií a Spartou totiž skončilo akorát pořádnou ostudou a rvačkou na hřišti. Slavia teď zavírá tribunu Sever, chuligány chce pořádně podojit na náhradách škod a ještě k tomu jdou chorý s douděrou na delší flám mimo hřiště. Jenže co čekat, když si někteří fanoušci z Polska pochvalovali, že to byl zážitek jako z 90. let.
6: Doprava.
7: Ty vole, jestli jste dneska večer jeli po D1 směr Brno, tak jste si asi pěkně zanadávali. Před Brnem se vytvořila přes 50 km dlouhá kolona kamionů, což vypadalo, jako by se tam všichni dopravci rozhodli udělat noční mejdan. Může za to kombinace stavebních prací a německých svátků, takže na cestách je fakt solidní bordel.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Jestli jste se těšili na sluníčko, tak zítra si ho akorát tak můžete vyleštit na fotce, protože Moravu a Slezsko chytí pořádný chcavky, zatímco Čechy se dočkají jen občasných spršek, co vám akorát tak zmáčejí plány. Noční teploty se propadnou až na skurvené 2 stupně na západě Čech, jinde na 4 až 9, takže jestli plánujete noční dobrodružství, balte si péřovku, přes den se sice vyšplháme na příjemných 11 až 15, ale na horách to bude chladných 6 stupňů, ideální na předstírání zimní idylky, když se vám už nechce do práce. Takže zítra to bude den spíš na gauč, horkej čaj a možná nějaký to domácí harašení pod

0: pozor.
1: Co je, kam jdete?
2: Den za dnem venku ujíždí vlak a za mříží se otáčí svět. Vítr si osedlat, tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otaz.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
3: Ne.
2: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
3: Ne.
2: Je bez paměti.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 15. května, slaví svátek Žofie. Toto krásné jméno má řecký původ a znamená moudrost. Všem Žofím přeji, ať mají den plný radosti a štěstí.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Chris Radio, maximálně fun.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další
3: pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. května, 1 hodina ráno. Tak to vypadá, že naše národní pícha, šikovní čeští kutilové, dostali zase jednou pořádně na prdel, když jim státní úřady kvůli nějaký skurvený evropský směrnici zakázali prodávat doma pálený slivovice a medoviny na trzích. Lidi zuří, protože to je přeci ta jediná pořádná věc, co ještě umíme, a teď nám seberou i to poctivý domácí chlastání. No co, aspoň nám zůstanou Babišovi koblihy, ty snad ještě nikdo nezakáže, i když s cukrem to taky není žádná hitparáda.
7: Kultura.
8: Takže, připravte si játra a silný žaludek, protože kultura dostává co proto. Vzniká nová videohra, Jiří Kára Simulator, kde si užijete unikátní mechaniku opilosti a budete se ohánět flaškou, záchodovou štětkou a dokonce i hořícími holuby. Kdo by si pomyslel, že simulátor legendární svatební rvačky bude takhle hardcore, co?
7: Sport.
8: Bordel v Edenu, to je to, co zbylo po včerejším pražském derby, kde někteří fanoušci ukázali, že mají koule, když vtrhli na hřiště, aby si to vyřídili s gólmanem soupeře. Místo gólových šanc se tak řešili hovada, co tam házeli, co jim přišlo pod ruku, a rozbili, co se dalo. Teď se sešívaní můžou jít posrat, protože jim hrozí zavřený stadion a tučný flaster, a to se mistrovský titul ještě neslavil.
7: Doprava.
8: Dopravní situace v Česká republika je momentálně klasická píčovina, na mnoha místech se nám opět tvoří kolony doslova z ničeho, protože někteří řidiči evidentně zapomněli, jak se jezdí. Je to skoro, jako by si masturbovali nad brzdovým pedálem a pak se divili, že to za nima stojí. Takže bacha na tyhle umělce, ať si z toho nesednete na prdel i vy.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám na obloze bude honit mraky jako pominutá manželka po flámu, takže se připravte na déšť a teploty tak akorát, mezi 5 a 15 stupni Celsia, což je počasí přesně na to, aby se vám nechtělo vůbec nic, natož jít ven a čumět na ty chcanky z nebe. Noční minima budou kolem 5 až 9 stupňů, denní maxima se vyšplhají na 11 až 15. Takže zalezte pod peřinu s někým hezkým, venku bude fakt hnusně.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
10: Ano, taky jsme ho tady měli.
9: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
10: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
9: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, hledám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
6: Minimum muziky. Minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

hlízaným být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.